nedočkal. Svýho člověka jsem našel. Ale je spousta psů, spousta gampů, který v tom kotci v útulku na toho svýho člověka, který mu dají celý svůj svět, teprve čekají. Dejte jim tu šanci naučit vás žít.

0: počúvam len maminku a rádio vnitre. Wow!
1: Leto je za rohom, ospalý deň, tma sa z oblohy valí, nikam nepôjdem. Vezmem si

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: No a hráme na želanie teraz. Toto je na želanie. Youngblood featuring Halsey a bubeník Travis Barker.

0: Trošku prejdeme z kolotočov, prejdeme na vážnu rokovú muziku. Jo, jo, jo!
1: Toto je 105,4. Rádio Vnitra.
0: Máme 9 hodinu a 43 minút.

nie dnes, ale teraz, v tejto chvíli zahrám protetičku, protetičku, jo. Predstavte si, nás počúvajú aj na Morave a dokonca na ceste z Moravy sem kam na Slovensku, takže tetičko Ivanko, ja vám zahrajú tú písničku od Diana Rose a Upside Down. Hezkou cestu. Dúfam, som to... Moja čiština je geniálna. Ale úplne R. Krásne hovorím R. R. Říkám ti R. To hovorím krásne. Nie je to takéto Ž slovenské. Diana Rose, Upside Down. Takže šťastnú cestu. Tetičko Ivankovi.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Jsem příliš starý na to, abych věřil v revoluci, a svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže, v náprsní kapse nosí Ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko.

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku,

Tlukot srdce zrychluje se, nejste starší ročník banér, ty však máte rozpukané. Moře smutku je hoclané, chyťte se mne, chyťte.

0: vodě.
1: Mňou, mňou.
0: Nehas, co tě mňou, mňou. Nepá, nepálí.
2: A my jsme kotě. Mňou, mňou. Spáti v vodě. Mňou, mňou. Po robotě.

slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni, magistři, astrologové, geometři, agronómové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných,

0: Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
1: Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
0: A tady rybář,

0: vonku a rádio vnitre. Wow!
1: Jeseň výchladov mlí, tisíc vôní stopy tvojho sveta. Snívam o nich, roky plynú, ty niekde stále si. Zavriem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali, iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavu. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká